doznela tragédia Uteč so mnou od Roberta Schumana. Predstavili sa Andrej Schuen a Daniel Hajde. Orchester Royal Concertgebouw nám teraz pod vedením Ricarda Kailiho predniesie symfonickú fantáziu Malá morská víla od Alexandra von Zemlinského.

Krásna pieseň, nočná balada, autorov Werner Feldeck. Učinkoval súbor Pressburger Klezmer Band, spievala Linda Balová. Koncert pre Jolanu, Alicu a Ritu Kenclerové pokračuje. Jedna z najslavnejších anonymných melódií Radujme sa, Havana Gila. Určite to poznáte a možno si zaspievate s nami. Pressburger Klezmer Band. Havana Gila venujeme Jolane, Alici a Rite.